Medvědíčok jsou háčky, z medvědíčkou jsou háčky, každý nápad přijde vhod, každý nápad přijde vhod.

vedieť, čo je to láska. Vojačík, nezlosti ma. Jasne som ti povedal, že tanečnica je len moja. Daj jej pokoj, čo od nej chceš. Hádam si, len nemyslíš, že si jej sympatický. Tanečnica nestojí o jednonohého mrzáka.

Moje plamene v tú noc pomaly dohorievali, v kozube už tleli posledné polená. Noc sa končila, vonku svitalo a nový deň sa začínal poriadnou búrkou a hustým dažďom.